až nad vodou, ne náhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

0: Dvě minuty před 6 hodinou na Signál Rádio skupina OMD. Za chvíli první dnešní zprávy, po nich opět to nejlepší z 80. let. Skupina Roxette, Cher nebo Elton John.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Mladá Boleslav, tady se bouralo v ulici Ptácká a pozor, dejte taky na nehodu na dálnici D1 na 77. kilometru ve směru na Prahu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Do nového dne vás na Signál Rádio probouzí Jirka Svoboda.
3: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
2: A nechybí ani svižné hity osmdesátek pro vaše příjemné vstávání.
3: Jirka Svoboda.
2: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké úterní ráno, 6. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Pokračuje mluvčí vojenské policie Nikola Rimkevič-Hajková.
2: Podle závěru vyšetřování měl jeden z technických pracovníků agentury zneužít svého postavení při administraci veřejných soutěží a poskytnout vybraným uchazečům neoprávněnou výhodu. Vojenští kriminalisté u něj nalezli a zajistili více jak 1,3 milionu korun v hotovosti. U jedné z obviněných osob byly také zjištěny nelegálně držené střelné zbraně.
1: Evropskou elektrizační soustavu čeká zítra neobvyklá zátěž. Úplné zatmění slunce výrazně omezí výrobu fotovoltaických elektráren právě v době, kdy kontinent kvůli vedrům a nízkým hladinám řek přichází o část výkonu jaderných, uhelných a také vodních zdrojů. Provozovatelé sítí se připravují na rychlý výpadek téměř 10 gigawattů výkonu. To pro srovnání odpovídá 10 temelínským blokům. Zástupci České energetické přenosové soustavy sdělili, že celkovou funkčnost soustavy zatmění nijak neohrozí. Rusko v noci na dnešek podniklo další sérii útoků na Ukrajinu. Po úderu balistickými střelami a leteckými pumami na Záporoží zemřelo celkem 5 lidí. Dalších 20 osob utrpělo zranění. Řekl to šéf oblastí vojenské správy Ivan Fedorov. Novému útoku ruských balistických střel čelil v noci také Kyjev.
0: Co se děje v regionu?
3: Na cestující v Praze čeká ode dneška další komplikace. Až do pátku 28. srpna nejedou tramvaje mezi zastávkami náměstí Bratří Synků a Spořilov. Dopravní podnik hlavního města v Chodovské ulici opravuje tramvajovou trať. Linky 4, 11, 24, 95 a 96 jedou po změněných trasách. Podnik zavedl náhradní autobusové linky s označením X11, 24 a 96.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za atletikou. Kvalifikace byla na mistrovství Evropy v Birminghamu konečnou pro trojskokanku Lindu Suchou. S výkonem 13,71 metru skončila 18. Do užšího finále mistrovství Evropy nepostoupil a na medaili tak nedosáhne ani koulař Tomáš Staněk. Český rekordman předvedl výkon 19,68 metru a skončil 9. A do finále nepostoupila ani česká rekordmanka Karolína Maňasová. Ve třetím semifinále běhu na 100 metrů doběhla v čase 11,35 a celkově byla 12.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude po ránu polojasný, odpoledne se od západu vyjasní, vítr dnes zafouká od severu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni Celsia. Na jihu Moravy naměříme i kolem 30 a na horách pak kolem 20 stupňů. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, je úterý 11. srpna a na Signál Rádiu právě startuje nový den. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda. No a pokud stáváte do práce nebo už vyrážíte na cesty, případně si teprve chystáte první ranní kafe, jsme moc rádi, že jste s námi. Také dnes vám přineseme aktuality, zajímavosti z domova i ze světa nebo tipy, které se vám můžou hodit a samozřejmě i spoustu dobré nálady. No a protože jsme Signál Rádio, tak nebude chybět to nejdůležitější, největší hity 80. let. Tak

0: Máte naladěné Signál Rádio a s námi dnes zahajujete úterý s datem 11. srpna. Jestli ve svém okolí máte nějakou Zuzanu, nezapomeňte jí popřát k svátku. Tohle jméno má u nás přes 61 tisíc nositelek. Oslavencem by dnes byl student Jan Palach, který se na protest proti okupaci armádami Varšavské smlouvy upálil. Narozeniny slaví například australský herec Chris Hemsworth, kterého známe třeba z filmu Thor anebo Star Trek. A svůj den má taky Steve Wozniak, jeden ze zakladatelů společnosti Apple. Oslavencům přejeme jen to nejlepší. No a na dnešek taky připadá den hor, den hraní v písku a také den pleťové masky. Zajímavé svátky, co říkáte? U nás na Signál Rádiu pokračuje 80kové léto a za chvíli už probereme aktuální počasí.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Na Signál rádu nám právě zpíval Elton John a dnes ráno je nad Českem jasná obloha, jenom výjimečně se vyskytuje trochu oblačnosti a teploty měříme většinou mezi 17 a 20 stupni, jenom na severu území je o pár stupňů chladněji. Například Liberec hlásí 13 stupňů, Praha, Plzeň a Jihlava má 18 stupňů a Pardubice nebo Brno vstupují do nového dne s 19 stupni. Dnešek bude nejchladnějším dnem tohoto týdne, ale bude hezky. Čeká nás většinou jasná obloha a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30 a na horách naměříme asi 20 stupňů Celsia. Před námi je tedy další letní den, prožijte ho co nejlépe, třeba i ve společnosti našeho vysílání.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Skupina AHA nám zpříjemnila dnešní ráno na Signál Rádiu. Před půl sedmou to tady převezme Suzy Quattro, ale ještě než se tak stane, prozradím vám, co dnes můžeme čekat.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Český statistický úřad dnes zveřejní finální informace o červencovém vývoji spotřebitelských cen. Podle předběžného odhadu z minulého týdne meziroční inflace zrychlila na 1,7%. Polostátní energetická společnost ČEZ dnes zveřejní výsledky hospodaření za první polovinu letošního roku. Podle analytiků lze očekávat nárůst čistého zisku firmy. V Praze dnes opět vyjíždějí tramvaje na opravenou trať na Národní a ve Spálené ulici. Zároveň ale dnes dochází k přerušení provozu tramvají v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Dotkne se linek 4, 11, 24, 95 a 96. Výluka potrvá do 28. srpna. Ode dneška do čtvrtka budou probíhat večerní prohlídky skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. K vidění bude například největší leknin světa. Dnes se hraje odvetné utkání v předkole Ligy mistrů. Sparta nastoupí na hřišti francouzského Lyonu, který minulý týden porazila 2-1. Bruslaři Mladá Boleslav dnes v rámci přípravy na novou sezonu hostí hokejový tým Bílí tygři Liberec. A české plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková dnes nastoupí do finále mistrovství Evropy v Paříži na trati 100 metrů volný způsob.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 6:33 na Signál Rádiu zpěvačka Suzy Quatro, za chvíli Tina Turner, Kim Carnes anebo Roy Orbison.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Modřanská ulice, tady vás ve směru na centrum může zdržet nehoda motorky. Pozor taky na nehodu na dálnici D10 na 32. kilometru ve směru na Prahu. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona a zdrží vás taky nehoda na D1 na 173. kilometru ve směru na Brno. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Zpěvačkou Tinou Turner nám příjemně plyne úterní ráno a na vlny Signa Rádia asi do 7 hodiny ještě najde cestu třeba Kim Carnes nebo zpěvačka Sandra. Taky probereme aktuální počasí, přidám pár zajímavostí ze zpravodajských webů a připomenu i ranní soutěž a dva dárky, které v ní můžete tento týden získat. Tak dál držte signál, přeju hezké úterý.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Dnes ráno je nad Českem jasná obloha, jenom výjimečně se vyskytuje trochu oblačnosti a teploty měříme většinou mezi 17 a 20 stupni, jenom na severu území je o pár stupňů chladněji. Například Liberec hlásí 13 stupňů, Praha, Plzeň a Jihlava má 18 a Pardubice nebo Brno vstupují do nového dne s 19 stupni. Dnešek bude asi nejchladnějším dnem tohoto týdne, ale bude hezky. Čeká nás většinou jasná obloha, teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů a na jihu Moravy bude kolem 30. Jestli vyrazíte nahory, tak tam neměříme kolem 20 stupňů Celsia. Dnešní teploty tedy budou o mnoho snesitelnější než v těch minulých dnech, tak si užijte úterý se Signál rádiem.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem.

0: Dobré ráno se Signál Rádiem. Do 7 hodiny nám zaspívá Roy Orbison nebo zpěvačka Sandra, ale teď vám povím, jaká zajímavá témata jsem dnes ráno našel na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zemědělci mají téměř sklizeno. Na českých polích zbývá sklidit posledních 5% ploch obilnin a 2,5% ploch řepky olejky. Oproti loňsku jsou letošní žně rychlejší. Může za to zejména suché a slunečné počasí. Podle odhadů statistiků bude letošní sklizeň základních obilovin u nás patrně nejnižší za posledních 14 let. V Česku vypuklo hlasování v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou pořádá k 25. výročí soutěže Strom roku nadace Partnerství. Tento jubilejní ročník nehledá nové stromy, ale tentokrát mezi sebou soupeří 13 vítězných dřevin z předchozích ročníků. Cílem je vybrat nejvýznamnější a nejpopulárnější strom za celou čtvrtstoletou historii soutěže. Hlasování běží do 5. října na webu stromroku.cz. Londýnská metropolitní policie spustila razy proti neukázněným řidičům luxusních aut, kteří svým chováním na silnicích, ale také zbytečným hlukem z upravených výfuků znepříjemňují život místním obyvatelům i návštěvníkům. Během 3 dní v nejbohatších čtvrtích Londýna zabavila 90 luxusních a sportovních aut v hodnotě přes 10 milionů dolarů. Jde o největší zátah, kdy policie tyto akce pořádá. A české plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily do dnešního finále mistrovství Evropy v Paříži na trati 100 metrů volný způsob. Úřadující šampionka Sémanová byla v semifinále pátá, obhájkyně stříbrné medaile Janíčková proklouzla do finálové osmičky jako poslední.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Přeju vám hezký poslech Signa Rádia. Co byste řekli na příjemné chvíle u zábavné knížky a k tomu kafe z krásného a praktického hrnečku? Tak tohle vám velice rádi dopřejeme. Tento týden totiž u nás můžete vyhrát velmi odlehčené prázdninové čtení s naším rádiovým hrnečkem. Konkrétně jde o knížku Mikulášovi nevydařené cestálie, kde dobrodruh Mikuláš Focko popisuje svoji cestu na Dálný východ. V téhle knize velmi odlehčenou a humornou formou poznáte zajímavá místa. Čekají vás tam různé neobvyklé zážitky, cestovní dramata i různé nehody. No a k téhle knize si budete moci uvařit kávu do našeho krásného rádiového hrnečku. Tyhle dva dárky získáte za jedno jediné správné slovo v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrát ji budeme před 8:30. Zatím určitě koukněte na náš web signaradio.cz, kde jsou ke knížce i soutěži další detaily.
1: Je tu nový den a s ním rád.

0: Zpěvačka Sandra nám na Signál Rádio dospívala 2 minuty před 7 hodinou, Honza Navrátil nese zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let, Phil Collins, Pet Shop Boys a nebo Inexis.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha jižní spojka, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta za sjezdem od Spořilova ve směru na Černý most a k nehodě došlo i na silnici 9 u Jestřebí na Českolipsku. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: Hezké úterní ráno, i se 7 hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Polostátní energetická společnost ČEZ dnes zveřejní výsledky hospodaření za první polovinu letošního roku. Podle analytiků je možné očekávat nárůst čistého zisku firmy. Dodejme, že loni energetická skupina vydělala 27,4 miliardy korun. Čistý zisk tak meziročně klesl o 1,7 miliardy. Hlavní příčinou poklesu byly vyšší odpisy. Maďarský parlament dnes zvolí nového prezidenta. Vládnoucí strana TISA o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu Nejvyššího soudu Andráše Baku. A počet obětí dvou červnových zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 6301. V nemocnicích bylo ošetřeno více než 73 000 lidí. Předchozí uváděný počet obětí činil 6125. Podle Organizace spojených národů by jich mohlo být až 50 000. Jiné odhady hovoří spíše o čísle blížícím se 10 000.
1: Co se děje v regionu?
2: Praha 2 i letos chystá vinobraní na Grébovce. V pořadí už 19. ročník jedné z nejoblíbenějších podzimních akcí v metropoli se uskuteční v pátek 18. září na náměstí Míru a vyvrcholí v sobotu 19. bohatým programem v Grébovce. Vystoupí například Adam Mišík, skupina 100 zvířat a řada lokálních hudebních souborů a žáci základních uměleckých škol.
1: Sport.
2: Fotbalisté Sparty se chtějí v dnešní odvětě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. Postupující narazí v závěrečném čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Štýrský Hradec. Vyřazený se pak přesune rovnou do základní fáze Evropské ligy. Pokračuje záložník Adam Karabec.
3: Určitě to bude těžší, si myslím, pro nás, ale jedeme tam s velmi dobrým výsledkem, takže si myslím, když budeme hrát stejně a nebudeme se bát, tak si myslím, že postup určitě jako je reálný.
2: Ještě doplním, že zápas startuje dnes v 21 hodin.
1: Signál Rádio, počasí.
2: I ve zprávách v 7 hodin pro vás mám pohled na počasí. Dnešní den bude po ránu polojasný, odpoledne se od severozápadu ale vyjasní. Vítr bude foukat severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat mezi 23 a 28 stupni Celsia. Na jihu Moravy teploty dosáhnou až hodnot kolem 30. Tolik zprávy, hezké ráno.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Dobré ráno, už bylo 7 hodin a před námi je úterý 11. srpna, svátek proto slaví Zuzany. Narozeniny má například australský herec Chris Hemsworth, kterého známe z filmů Thor a nebo Star Trek. Svůj den má také Steve Wozniak, jeden ze zakladatelů společnosti Apple, tak přejeme jen to nejlepší. A v přehledu dnešních výročí si mimo jiné připomeneme i začátek telefonování u nás. Dál držte signál, s vámi je Jirka Svoboda a přeju hezký poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné Signál Rádio, dnes už je 11. srpna a to byl v roce 1866 den, kdy bylo otevřeno první kluziště pro kolečkové brusle. My teď zabruslíme do minulosti za dalšími událostmi, které stojí za připomínku.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 1999 u nás i v okolních státech na pár minut zastavil veškerý život. Všichni jsme pozorovali 90% zatmění slunce. Další takové zatmění bude u nás viditelné 7. října 2135. V roce 1989 sonda Voyager 2 objevila dva částečné prstence planety Neptun. V roce 1897 byl patentován šňůrkový vypínač. Zatáhnete jednou, lampička svítí, zatáhnete podruhé, lampička nesvítí. V roce 1882 začaly v Praze fungovat telefony. Telefonní síť čítala 11 linek. O 10 let později mělo v Praze telefon už 1000 lidí. A v tento den v roce 1805 byla u nás zavedena povinná školní docházka. Do školy museli děti ve věku od 6 do 12 let.
1: Signál Rádio.

0: Skupina ABBA, Does Your Madonna, to je hudba, která musela probudit i posledního dnešního spáče. Navíc máme před sebou slunečný den, ráno je nad Českem jasno, jenom výjimečně se vyskytuje trochu oblačnosti a teploty měříme většinou do 20 stupňů, pouze na severu území je o pár stupňů chladněji. Dnes bude hezky, čeká nás většinou jasná obloha a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 30 a jestli se vydáte nahory, tak tam čekejte teploty kolem 20 stupňů Celsia. Takže mnohem příjemnější teploty než v těch uplynulých dnech. Na našich vlnách dál pokračuje 80. léto.
1: Ráno na signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál rádu přiblížilo k 7:30. Za chvíli si dáme klasiku 80. skupinu Modern Talking a taky víme, co dnešek přinese.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Český statistický úřad dnes zveřejní finální informace o červencovém vývoji spotřebitelských cen. Podle předběžného odhadu z minulého týdne meziroční inflace zrychlila na 1,7%. Polostátní energetická společnost ČEZ dnes zveřejní výsledky hospodaření za první polovinu letošního roku. Podle analytiků lze očekávat nárůst čistého zisku firmy. V Praze dnes opět vyjíždějí tramvaje na opravenou trať na Národní a ve Spálené ulici. Zároveň ale dnes dochází k přerušení provozu tramvají v úseku náměstí Bratří Synků Spořilov. Dotkne se linek 4, 11, 24, 95 a 96. Výluka potrvá do 28. srpna. Ode dneška do čtvrtka budou probíhat večerní prohlídky skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno. K vidění bude například největší leknín světa. Dnes se hraje odvetné utkání v předkole Ligy mistrů. Sparta nastoupí na hřišti francouzského Lyonu, který minulý týden porazila 2-1. Bruslaři Mladá Boleslav dnes v rámci přípravy na novou sezonu hostí hokejový tým Bílí tygři Liberec. A české plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková dnes nastoupí do finále mistrovství Evropy v Paříži na trati 100 metrů volný způsob.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádio Doprava.
1: 4 minuty po půl osmé jdeme na Signál Rádio do provozu. Čekejte zdržení v Praze na Cínovecké kvůli nehodě kamionu na úrovni Kbelské ve směru na centrum. Porouchané vozidlo přikáží na D1 na 106. kilometru ve směru z Prahy na Brno a dva osobáky máme v sobě na D3 na 91. kilometru ve směru na Kaplici. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

Jste se Signál Rádiem, kde se už dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát si představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Je to Nuselský most a překvapivě nevede přes Vltavu, ale přes potok Botič. Dozvíme se, jak vypadaly některé návrhy a proč do finální podoby promluvil rozvoj automobilové dopravy a také potřeba spojit obě části údolí linkou metra. Právě kvůli němu bylo nutné překonat řadu nečekaných problémů. Více se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál Rádiu už dnes krátce popolední.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Dnes mají svátek Zuzany a říká se, že Zuzana koupe psa, což říká, že kolem 11. srpna přicházejí letní bouřky nebo deště. To nám dneska tak úplně nehrozí, ale taky se říká, jaká Zuzana, takový podzim. No a v tom případě to vypadá, že podzim bude hezký, protože před sebou máme sluneční den, na obloze bude minimum oblačnosti a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy bude dokonce kolem 30. Na horách potom můžeme čekat teploty kolem 20 stupňů Celsia. No a velmi podobné počasí nás čeká také zítra. Tak vám přeju příjemné úterý.
1: Užijte si 80kové léto se Signál rádi.

0: Zpěvačka Cissy Catch v úterý ráno na Signál Rádiu. Dal už to bude Michael Jackson nebo kapela Queen, ale ještě si bere slovo kolega Luděk Savana Urbánek, který nám vysvětlí, proč některé zastávky brněnské MHD dostávají nové informační cedule.
1: Hezký dobrý den. Muzeum města Brna pokračuje v projektu Ulice kdo a proč. Ve spolupráci s dopravním podnikem města Brna spustilo projekt Zastávky kdo a proč. Jehož cílem je přiblížit cestujícím historické pozadí názvů zastávek městské hromadné dopravy. Jako první byla informačními tabulkami vybavena kompletní trasa tramvajové linky číslo 1, která zahrnuje 35 zastávek. Prochází městskými částmi Brno-Střed, Řečkovice, Mokrá hora, Královo pole, Žabovřeský komín a Bystrc. Na ní padla volba právě kvůli tomu, že jde o nejdelší tramvajovou linku v Brně. Texty na tabulkách vycházejí z encyklopedie dějin města Brna a každá tabulka obsahuje také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně mají být tabulkami vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Pokud projekt získá kladnou odezvu, počítají oba partneři s jeho rozšířením i na autobusové a trolejbusové zastávky. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 8 hodině a za dobrou zprávou se dnes vydáme na sever Čech.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio.
2: Na Signál Rádio.
0: Město Česká Lípa v Libereckém kraji obnovuje Škropovu náměstí, které by se mělo stát novým a velmi příjemným prostorem. Nová dlažba tady připomene zaniklý kostel Petra a Pavla, který zde stával až do požáru v roce 1820. Prostor bude plný zeleně a stane se klidovou zónou. Více nám k tomu prozradí starostka města Jitka Wolfová.
3: Prostor bude, myslím si, že krásný, aby se tam dělali takový komornější kulturní akce, ale i aby tam si mohli děti hrát ve stínu. Je tam zavlažování pro stromy a těch stromů tam bude opravdu poměrně hodně. Okolo budou hrušně, to bude vlastně po obvodu. V tom takovém jakoby parčičku, někde budou lavičky pro děti, tam by měly být akáty a v přední části, když vyjdete ze schodiště, tak by tam měly být dvě lípy, tak jak bylo plně původně kdysi v historii.
0: Součástí rekonstrukce Škropova náměstí v České Lípě je kromě kompletní výměny povrchů a veřejného osvětlení také řešení vsakování dešťové vody, vybudování vodního prvku a přibudou také nové lavičky. Hotovo by mělo být příští rok.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Who's bad? Na Signál rádiu Michael Jackson, Who's bad? Máme 2 minuty před 8 hodinou. Honza Navrátil přináší další zprávy a po nich opět to nejlepší z 80. let. Bee Gees, Umberto Tozzi a nebo skupina Joy.
1: Signál rádio doprava.
0: Na pražském okruhu vás drží nehoda osobního a nákladního auta na 16. kilometru na trase od Ruzyně k D7. Bouralo se na silnici 324 u obce Podmokly na Nymbursku a s opatrností projedete kolem nehody na D5 na 78. kilometru ve směru na Rozvadov. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: I v úterý ráno posloucháte Signál Rádio, 8. hodina je tady a přichází čas na další zprávy. Zatímco se včerejší teploty pohybovaly mezi 31 a 36 stupni, tak dnes nás čeká příjemné ochlazení. Nejvyšší teploty se během úterka budou podle meteorologů pohybovat mezi 23 a 28 stupni Celsia. Na jihu Moravy ale bude ještě kolem 30. Český statistický úřad dnes zveřejní finální data o červencovém vývoji spotřebitelských cen. Podle předběžného odhadu z minulého týdne meziroční inflace zrychlila na 1,7% z červnových 1,5%. Polostátní energetická společnost ČEZ v pololetí vydělala 18,1 miliardy korun. Čistý zisk firmy tak meziročně vzrostl o 10%. Přispělo k tomu zejména ukončení tzv. Windfall tax. A lodní doprava v Hormuzském průlivu včera klesla na 6 plavidel. Ukázala to podle agentury Reuters data o námořní dopravě.
0: Co se děje v regionu?
1: Další jednání mají za sebou radní hlavního města. Na návrh Pirátů vrátili do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné, které tak bude moci fungovat i nadále. Vedení Prahy opět vybralo také v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme na dostihy. Sobotní dostihový meeting v Pardubicích začne kvůli očekávaným tropickým teplotám už v 9 hodin ráno. Organizátoři se stejně jako před 2 týdny rozhodli časový program upravit tak, aby zajistili co nejlepší podmínky pro koně i pro návštěvníky akce.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Jak už jsem říkal v úvodu, tak dnes nás čeká mírné ochlazení. Nejvyšší denní teploty naměříme od 23 do 28 stupňů Celsia. Na jihu Moravy budeme měřit i kolem 30. Odpoledne se od severozápadu bude vyjasňovat a vítr bude foukat severní rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Tolik další zprávy, pokračuje Jirka a ráno na Signálu.
0: Signál Rádio.
2: Signál Rádio. Na Signál Rádiu dnešní ráno vstoupilo do 8 hodiny, s vámi je ve studiu dál Jirka Svoboda. Už za chvíli vám připomenu jednu velkolepou nebeskou podívanou, která se velmi rychle blíží a také vám prozradím, kde ji bude možné sledovat. No a před 9:30 opět budeme soutěžit, bude se vám hodit číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme totiž hrát starou známou kvízovou hru o dva krásné dárky na jednou. Získat můžete skvělé prázdninové čtení a náš krásný rádiový hrneček, tak si to určitě nenechte ujít. Budeme hrát hru Ano nebo ne. Přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál Rádia. Celý svět už se chystá na mimořádnou nebeskou podívanou. Ve středu 12. srpna bude v našich končinách k vidění částečné zatmění slunce a zároveň bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Na oba tyto astronomické ukazy se chystají například ve Zlínském kraji. Víc dodá Michal Vala z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Ve středu 12. srpna se na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí uskuteční hvězdný duel. Návštěvníci uvidí nejvýraznější částečné zatmění slunce od roku 1999 a posetmění také meteorický rej Perseid. Chybět nebude pozorování dalekohledy, doprovodný program ani stavba a vypouštění vlastních raket. Hvězdný duel začíná v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.
0: V Česku a na Slovensku půjde o nejvýraznější zatmění až do roku 2075. Měsíc zakryje až 86% slunečního kotouče. Úplné zatmění slunce bude pozorovatelné v oblasti Grónska, Islandu a ve Španělsku. U nás bude úplné zatmění k vidění až v roce 2081.
2: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Včera ráno to nevypadalo, že by měl padnout nějaký teplotní rekord, přesto ho včera některé měřící stanice zaznamenaly. Ten dnešní je z roku 2015, kdy bylo v pražském Klementinu pár desetin nad 35 stupni. A to dneska určitě nepřekonáme, protože dnešek bude nejchladnějším dnem tohoto týdne, ale bude hezky. Čeká nás většinou jasná obloha a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na jihu Moravy bude kolem 30. Na horách potom naměříme zhruba 20 stupňů Celsia. No a slunečné počasí nás čeká prakticky až do pátku.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Skupina Joy v ranní vysílání Signál Rádia. Už se tady chystá Michal David a po něm budeme soutěžit. Hra Ano nebo ne vám dnes přinese dva krásné dárky, tak si nenechte ujít šanci na jejich získání. Za chvíli budete potřebovat číslo do studia 910 260 910. Teď vám ale ještě povím, jaké zajímavosti jsem našel na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Zemědělci mají téměř sklizeno. Na českých polích zbývá sklidit posledních 5% ploch obilnin a 2,5% ploch řepky olejky. Oproti loňsku jsou letošní žně rychlejší, může za to zejména suché a slunečné počasí. Podle odhadů statistiků bude letošní sklizeň základních obilovin u nás patrně nejnižší za posledních 14 let. V Česku vypuklo hlasování v anketě Strom čtvrtstoletí, kterou pořádá k 25. výročí soutěže Strom roku nadace Partnerství. Tento jubilejní ročník nehledá nové stromy, ale tentokrát mezi sebou soupeří 13 vítězných dřevin z předchozích ročníků. Cílem je vybrat nejvýznamnější a nejpopulárnější strom za celou čtvrtstoletou historii soutěže. Hlasování běží do 5. října na webu stromroku.cz. Londýnská metropolitní policie spustila razii proti neukázněným řidičům luxusních aut, kteří svým chováním na silnicích, ale také zbytečným hlukem z upravených výfuků znepříjemňují život místním obyvatelům i návštěvníkům. Během 3 dní v nejbohatších čtvrtích Londýna zabavila 90 luxusních a sportovních aut v hodnotě přes 10 milionů dolarů. Jde o největší zátah, kdy policie tyto akce pořádá. A české plavkyně Barbora Sémanová a Barbora Janíčková postoupily do dnešního finále mistrovství Evropy v Paříži na trati 100 metrů volný způsob. Úřadující šampionka Sémanová byla v semifinále pátá, obhájkyně stříbrné medaile Janíčková proklouzla do finálové osmičky jako poslední.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Na Signál Rádiu nám 5 minut před 8:30 dospíval Michal David a tak už můžete začít vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910. Budeme soutěžit o 2 krásné dárky.
1: Ano nebo ne? Na Signál Rádiu.
0: Dnes opět za jedno jediné správné slovo získáte knihu Mikulášovi nevydařené cestály. Je takové odlehčené čtení o útrapách, které vás mohou potkat při cestě na Dálný východ, a přidáme k tomu i náš krásný rádiový hrneček. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Dobré ráno, tady Dušan. Dobré ráno.
0: Dušane, dobré ráno. Chcete lehkou nebo těžkou otázku?
2: To je jasná odpověď, že lehkou.
0: Takhle, na moje otázky nemusíte mít 3 vysoké školy ani být jaderný fyzik, jo? Tak myslím, že to zvládneme. Tak Dušane, dobře poslouchejte a budete odpovídat slovem buď ano nebo ne. Ptám se, jsou kontaktní čočky českým vynálezem, ano nebo ne?
2: Ano.
0: To jste vystřelil velmi rychle. To byla naprostá jistota.
2: Protože je používám, takže o tom vím a používám i spoustu let, takže...
0: Jasně.
2: Takže to také, ale to jméno už by si nespomněl.
0: Já vám to řeknu. Kontaktní čočky vynalezl Otto Wichterle v roce 1961. No, změnil tím života mnoha lidem. Myslím, že k velmi dobrému. Tak jo, Dušané, pro vás knížka i krásný rádiový hrneček, abyste si užil s tímhle dárkem zbytek letošního léta. Moc gratuluju a nezavěšujte, naslyšenou.
2: Moc děkuju, napřenou, naslyšenou.
0: Tak, další knížka a hrneček už putují k novému majiteli a tenhle balíček 2 dárků může být klidně i váš. Své štěstí můžete zkusit zase zítra touto dobou, tak si to nenechte ujít.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádio sesterská dvojice Melakim Respectable 3 minuty po půl deváté. Za chvíli to bude Shakin Stevens, Donna Lewisa nebo Bad Boys Blue.
1: Signál Rádio doprava.
0: Úvaly u Prahy hlásí nehodu na silnici 12, tvoří se tady menší kolona. Na Pražském okruhu počítejte s nehodou kamionu na 19. kilometru ve směru k D1 a tři osobáky máme v sobě na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona. Přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem a zdá se, že návštěvnost památek v Libereckém kraji výrazně ovlivňuje počasí. Zatímco některá místa mají slabší sezonu, krkonošské středisko Harachov naopak zažilo velmi silný začátek léta. Více mluvčí tamní radnice Hana Veselá.
1: První polovina prázdnin byla v Harachově rušná. Největší část návštěvníků tvořili Češi, v menší míře přijeli hosté ze sousedního Německa a Polska. Pobyty volí návštěvníci v průměru 4 dní, nejčastěji od čtvrtka do neděle. Více turistů než v loni využilo lanovku na Čertovu horu. Také půjčovny elektrokol zaznamenaly větší zájem než v loňském roce. Kolo je teď o prázdninách nutné si dopředu rezervovat.
0: Kromě horského střediska v Harachově si v Libereckém kraji zatím úspěšně hodnotí návštěvnost i na zámku v Zákupech na Českolipsku anebo Libereckém zábavním a vědeckém centru Equalandia, které dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům v kraji.
2: Ráno na Signál rádiu.

Dobré ráno se Signál rádiem, dneska bude hezky, čeká nás většinou jasná obloha a teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy budou mít kolem 30, na horách potom naměříme zhruba 20 stupňů Celsia. Ve středu nás čeká slunečno s teplotami 24 až 29 stupňů a po zbytek týdne dál teploty porostou. Až do víkendu se obejdeme bez oblačnosti a srážek, ve čtvrtek bude sice velmi chladné ráno, ale odpoledne naměříme 26 až 31 stupňů a v pátek se při jasné obloze dostaneme až na 32 stupňů Celsia. Tak přeju hezké osmdesátkové léto a po našich vlnách vám teď posílám skupinu Bad Boys Blue. 80.

0: Na signál rádu německá skupina Bad Boys Blue, kterou za chvíli vystřídají Rickyho Povery, ale teď nás ještě kolega Honza Navrátil vezme do Prahy a zavede nás přímo do světa filmu plného kouzel.
1: Hezký den, máte rádi příběh Harryho Pottera? Pokud ano, tak už začněte pomalu plánovat cestu na pražské výstaviště v Letňanech. Právě tady totiž otevřela výstava Harry Potter The Exhibition. Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný právě světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už tato výstava přilákala více než 4 miliony návštěvníků. Zblízka se na ní můžete podívat na autentické rekvizity a také originální kostýmy a můžete i nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není pouze pozorovatelem, ale stává se součástí příběhu. Nechybí tak ani učebny plné rekvizit a digitálních prvků a aby toho nebylo málo, tak si tu můžete vyzkoušet také míchání lektvarů, přesazování mandragory anebo souboj s bubákem pomocí digitální hůlky. Na návštěvu výstavy máme docela dost času. V Praze bude až do 21. března příštího roku. Tak se v Letňanech zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Jste naladěni na vlnách Signál rádia, taky podobně jako já nedokážete začít den bez pořádného hrnku kafe. Nejste v tom sami, ale navíc je to dost prospěšné. Zjistilo se, že pravidelné pití kávy podporuje dlouhověkost a aktivuje látky, které chrání naše tělo před některými chorobami. Hlavní ochranný účinek nemá kofein, ale rostlinné antioxidanty. A to znamená, že stejný pozitivní účinek na naše tělo má jak kofeinová, tak i bezkofeinová verze kávy. Nejlepší účinky jsou prokázané u předcházení Parkinsonovy nemoci, Alzheimera a údajně i zpomaluje stárnutí. Tak na co čekáte? Honem ke kávovaru.
1: Je

0: Příjemnou tečku za úterním ránem nám na Signál Rádio dnes udělala zpěvačka Eňa. 3 minuty nás dělí od 9 hodiny, za chvíli další zprávy s Honzou a po nich opět to nejlepší z 80. let. Erasure, Lionel Richie anebo zpěvačka Whitney Houston.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha Barrandovský most, tady jsou po nehodě neprůjezdné 2 pruhy směrem na Smíchov, zdržíte se v dlouhé koloně. Na dálnici D3 vás drží nehoda na 91. kilometru ve směru na České Budějovice a bouralo se taky na silnici 150 u obce Kožlína, Havlíčkobrodsku. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro 3x kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, i s 9. hodinou pro vás máme zprávy a začínáme je volebním průzkumem. Nejvyšší voličské preference má podle červencového průzkumu agentury Median hnutí ANO, které by získalo 34% hlasů. S odstupem následuje hnutí STAN, kterému by dalo hlas 15% voličů. Třetí je pak ODS s podporou 12%. Do dolní komory by se ještě dostali Piráti a pod 5% hranicí by pak skončili Motoristé, Lidovci, Hnutí naše Česko a KSČM. 3% by pak získala TOP 09. Česko trápí sucho. Povodí Vltavy už oznámilo, že pokud hladina Orlíku klesne o dalších 3,5 metru, pozastaví jeho vyprazdňování a minimální odtok začne zajišťovat ze zásobního prostoru Slap. Extrémní vedro a riziko požárů stojí také za rušením akcí. Správa parku České Švýcarsko oznámila, že tradiční dny lesních řemesel na louce u Dolského mlýna se kvůli extrémnímu požárnímu riziku neuskuteční. A Estonsko zrušilo podporu v nezaměstnanosti pro některé mladé lidi. Nové podmínky nároku znamenají, že mladí absolventi nemohou po ukončení školy a nebo po výkonu vojenské služby pobírat podporu v nezaměstnanosti, pokud předtím alespoň 8 měsíců nepracovali.
0: Co se děje v regionu?
1: Národní památkový ústav chystá rekonstrukci objektu Pražské invalidovny. Barokní objekt v Praze 8, vystavěný v letech 1730

0: Kolem přijde na řadu jako třetí a začne nejdříve o půlnoci středoevropského času.
1: Signál Rádio, počasí.
0: A i další ranní zprávy doplníme pohledem na počasí. Úterní den je po ránu polojasný, odpoledne se od severozápadu bude vyjasňovat, vítr fouká severní rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 23 do 28 stupňů, na jihu Moravy bude ještě o 2 stupně tepleji, na horách pak kolem 20 stupňů Celsia. Tolik další zprávy a Honza Navrátil.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Také krátce po 9. hodině vám dělá společnost Signál Rádio. Určitě s námi zůstaňte dál, protože vás mimo jiné pozvu k zajímavému rozhovoru a za chvíli taky budeme vzpomínat na jeden hit, který jsme si kdysi nahrávali na magnetofonové pásky. Určitě zůstaneme také věrní hitům 80. let. Tak hezký poslech, to vám ze studia přeje Jirka Svoboda.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Signá rádu nám zpívala Whitney Houston a už tady mám připravenou jednu magnetofonovou pásku.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Mám tady nahrávku z roku 1988, jmenuje se I'm Not Scared od skupiny 8 Wonder a zpěvačky Patsy Kenist. Možná to nevíte, ale přímo na míru pro ní tuhle píseň napsali pánové Neil Tennant a Chris Love ze skupiny Pet Shop Boys. Vznikla píseň o ženě, která se rozhodne postavit muži, který ji ovládá. No a dostala se až na 7. místo britské hitparády, tak si pojďme zahrát. Tady jsou 8 Wonder, rok 1988 a I'm Not Scared.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Jste se Signál rádiem. Na středu pro vás chystáme další zajímavý rozhovor. Tentokrát bude na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde pouze o alkohol nebo drogy. Stále častěji se také mluví o závislostech na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice, doktorem Jiřím Dvořáčkem, vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
2: Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
1: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio.

0: Na Signál Rádio trocha italštiny a Francesco Napoli. Za chvíli Rod Stewart nebo Kylie Minogue a kolega Luboš Dvořák ještě přináší pár postřehů od našich sousedů ze Slovenska.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak se mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Ne, že bychom byli hltači výškových kilometrů, ale touha podívat se do krajiny z výšky je vždy lákavá. Především, když tam jede lanovka. Třeba jako na Roháče v Západních Tatrách. Cestou ze Zuberce se dá dojet na obrovské placené parkoviště ski areálu Spálený žlab, odkud jede 6-sedadlový Roháčský expres pod Salatinskou dolinu. Na strmý hřeben už se musí pěšky. Rozhodnutí, co dál, většinou padne u horního bufetu. Je lanovkou i dolů, to má také své kouzlo a je to bezpečnější. Všude se dá platit kartou nebo QR kódem, takže bez front a znuděné obsluhy. Ušetřený čas s trmácením po skaliskách můžete strávit v nedalekém skanzenu Muzea Oravské dědiny a schladit se ve 3 sousedních jeskyních. Já dal přednost v kolibě s bojnickým haluškám s brinzou a slaninou. Pohodu na slovenských cestách přeje Luboš Dvořák.

0: 9 hodin 58 minut, právě teď nám dospívali na signál rádio Human League a po dalších zprávách se těšte třeba na John Jett, Pointer Sisters anebo Pet Shop Boys. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál rádio doprava.
0: Brněnský Cejl hlásí nehodu dodávky a osobáku. Průjezd je tady možný se zvýšenou opatrností. Nehoda nákladního auta se stala na silnici 157 u Netřebic na Českokrumlovsku. Tady se tvoří pomalu jedoucí kolona a nehoda ucpala Pražský okruh od dálnice D10 směrem na Letňany. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: začne zajišťovat ze zásob slap. Důvodem je mimořádné sucho, kvůli kterému přitéká do Orlíku nejméně vody za posledních 44 let. Pokud se situace nezmění, hladiny nádrží budou dál pomalu klesat. Povodí Vltavy proto od 17. srpna rozšíří také převoz lodí přes slapskou hráz. Nejméně 164 lidí zahynulo při včerejším zemětřesení v Kolumbii. Raněných jsou podle médií stovky. Počet obětí pravděpodobně ještě poroste, protože pátrání po nezvěstných pokračuje. Otřesy zbořily budovy, poškodily nemocnice a infrastrukturu a také uvěznili lidi pod troskami. Jde o nejsilnější zemětřesení v zemi v tomto století.
1: Co se děje v regionu?
2: V hlavním městě stále platí zákaz rozdělávání ohňů. Magistrát ho vydal na základě výstrahy meteorologů před nebezpečím požárů. Zakázáno je tak rozdělávat ohně v lesních porostech, lesoparcích, parcích a také na zahradách. Dále ve skladech sena nebo na zemědělských plochách. Rozděláváním ohně se rozumí třeba i kouření, používání pyrotechniky, pochodní a nebo létajících lampionů. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
0: Fotbalisty Sparty dnes čeká od 21 hodin odveta třetího předkola Ligy mistrů. Sledovat je bude Petr Plintovič.
3: Sparta kouše sobotním porážkou v Mladé Boleslavi. Do Lyonu k odvetě třetího předkola Ligy mistrů si ale přivezla domácí výhru 2-1. Pokud by Spartané zvládli odvetu a postoupili, narazili by ve čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahce Istanbul Šturm Štýrský Hradec.
1: Signál Rádio, počasí.
0: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i kolem 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
1: Signál Rádio.
4: Hezké dopoledne, překročili jsme 10. hodinu a vám dál dělá společnost Signál Rádio. 11. srpna roku 2000 zpěvačka Madonna porodila své druhé dítě. Byl to syn, který dostal jméno Rocco. Jeho otcem je filmový režisér Guy Ritchie, se kterým Madonna jistou dobu tvořila pár. No a do hudební historie se za chvíli vydáme i za dalšími událostmi. Počkejte na ně pár minut. S vámi je Jirka Svoboda a taky Signál Rádio. Hezký poslech.
1: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Úterý dopoledne si užíváte 80kové léto na Signál Rádiu a my vám ho teď zpříjemníme malým výletem do hudební historie. Pár událostí s datem 11. srpna nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme jednem, kdy mohl svět poprvé vidět naživo v akci budoucího krále popu. 11. srpna 1969 si 350 pozvaných hostů přišlo poslechnout novou akvizici Motown Records, bratrskou skupinu The Jackson 5. Vystoupení se uskutečnilo v klubu The Daisy v Beverly Hills a zbytek je historie.

Za druhou vzpomínkou se posouváme do roku 1984, kdy se na nejvyšší šprušli žebříčku Spojených států krotili duchové. Téma k tomuto 80-kovému kasovnímu trháku nahrál dříve studiový kytarista Marvina Gaye a Stevieho Wondera, pan Ray Parker Jr. Ten byl obviněn, že melodii okopíroval od kapely Huey Lewis and the News, konkrétně z písně I Want a New Drug. Tribunál ale nakonec rozhodovat nemusel, pánové našli společnou řeč mimo soudně.

Končíme 11. srpnový den teprve před 4 roky. David Bowie v něm byl vyhlášen nejvlivnějším britským umělcem za poslední půlstoletí. V anketě Sky Arts, která zohledňovala stopu v hudební, filmové i módní sféře, za sebou nechal Spice Girls, Eltona Johna či Boy George.

0: Jste se Signál rádiem, kde se už dnes můžete těšit na další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. Tentokrát si představíme stavbu, která překlenula hluboké údolí. Je to Nuselský most a překvapivě nevede přes Vltavu, ale přes potok Botič. Dozvíme se, jak vypadaly některé návrhy a proč do finální podoby promluvil rozvoj automobilové dopravy a také potřeba spojit obě části údolí linkou metra. Právě kvůli němu bylo nutné překonat řadu nečekaných problémů. Více se dozvíte od Davida Černého u nás na Signál rádiu už dnes krátce popolední.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle hezky na pohodu tady u nás na Signál Rádiu zpěvačka Sandra One More Night. Máme 10 hodin 41 minut. Ve studiu se mnou Lukáš Frelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Stalo se ti, že jsi někdy nedostal do restaurace, protože byla prostě obsazená a ty jsi tam mermomocí chtěl a nemohl?
1: Stalo.
0: Tak, ale asi nic jako zvláštního kolem toho se ti jako nepřihodilo.
1: No takhle.
0: Že bys na tom třeba něco vydělal, řekněme.
1: No to ne, byl jsem smutný, musel jsem jít jinám a paradoxně tam, co jsem šel, tak nebylo dobré jídlo.
0: Mm-hmm. Tak, proč o tom mluvím? Francouzský pár šel do restaurace.
1: Ano.
0: Jenomže přesně, stala se ta situace, restaurace plná a museli prostě čekat, než se uvolní místo. No a protože to čekání si chtěli tak nějak zkrátit, tak přešli ulici naproti, tam byla trafika a vsadili se tam loterii Loto.
1: Aha.
0: No a vyhráli 10 milionů eur.
1: Ne.
0: To je asi čtvrt miliardy korun.
1: Jo, no tak když se tohle stalo mně, tak naproti byla akorát večerka. Ale je pravda, že kdybych si tam koupil rohlík a nějaký kus salámu, udělal jsem líp.
0: Tak někdy se občas prostě vyplatí čekat a zkrátit si čas třeba tím, že si vsadíte. Myslím si, že za těch čtvrt miliardy si tu restauraci pak mohli koupit celou.
1: No to určitě stálo za to.
0: Zůstaňte dál se Signál Rádiem, pro dnešky se loučí Jirka, s vámi dál bude Lukáš a my zase zítra spolu v 6. Ahoj.

0: Elton John, chviličku před 11. hodinou, hezké úterní dopoledne, tady je Signál Rádio a taky naše 80. léto. Za moment Queenie, Ace of Base nebo třeba Holly Johnson. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte, v centru Prahy na Smetanově nábřeží u mostu Legií je nehoda tramvaje s osobákem, blokují dopravu, zdržíte se. Další komplikace vás čeká na Praze 7, křižovatka ulic Milady Horákové a Korunovační. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se vytváří kolona. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: V úterý 11. srpna v 11 hodin hezký den přeje Lucie Sinková. V případě sněmovních voleb v červenci by dominovalo hnutí ANO se ziskem 34%. Jeho podpora se oproti předchozímu průzkumu nezměnila. Posílil ale opoziční STAN, který z 15% odskočil od třetí ODS, která má podporu 12% voličů. Vládní motoristé by 5% hranici podmiňující vstup do sněmovny nepřekonali, alespoň to vyplývá z průzkumu agentury Median. Počasí v Česku bude po většinu tohoto týdne slunečné a suché. Výrazným rysem budou velké rozdíly mezi ranními a odpoledními teplotami. Zatímco rána budou zpočátku velmi chladná a teploty budou místy klesat i pod 10 stupňů Celsia, odpoledne bude letní a postupně se vrátí i tropické teploty. Ministerstvo zahraničí vyzvalo Čechy, kteří se nachází v Kolumbii, aby necestovali do oblastí zasažených včerejším zemětřesením. Na nouzovou linku české diplomacie se podle úřadu zatím v souvislosti se zemětřesením neobrátil žádný český občan. V dobrovolném cestovatelském systému Drost ministerstvo v Kolumbii eviduje 45 lidí.
0: Co se děje v regionu?
2: 284 tisíc lidí si musí do konce letošního roku vyměnit svůj řidičský průkaz. Důvodem je konec platnosti dokladu. V Praze se tato výměna týká 31 718 průkazů. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Řešit tak je možné už i průkazy, kterým končí platnost na začátku listopadu. Samotná výměna z důvodu uplynutí platnosti je standardně zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: 6 českých párů bude od zítřka startovat na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách. V mužské kategorii se na polském písku představí David Schweiner s Tadeášem Trousilem, Ondřej Perušič s Matyášem Javoronokem a Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem. Z 32 ženských dvojic se kvalifikovali 3.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i kolem 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět.

0: Ace of Base teď zpříjemnili dopoledne. Cestování letadlem se čas od času neobejde bez reklamace za nedoručení zavazadla. V Česku jich naštěstí ubývá. Co mohou cestující udělat pro snížení rizika ztráty zavazadla, popisuje zástupce mluvčí letiště Praha Jiří Hanych.
1: Cestující by měli mít na zavazadle jmenovku s platnými kontaktními údaji. Pokud si odbavují zavazadlo na samoodbavovací přepážce, měli by toto zavazadlo důkladně označit příslušným štítkem podle návodu na displeji. Případně se lze v tomto obrátit na letišního asistenta, který s procesem samoodbavení poradí. Někteří cestující také zapomenou ze svého zavazadla odstranit zavazadlový štítek z předchozí cesty. Tím se bohužel zvyšuje riziko zpoždění či ztráty zavazadla.
0: Ve většině případů se podaří opožděná zavazadla dohledat do 24 hodin, za ztracená jsou pak označená taková zavazadla, která se nepodaří dohledat a doručit majiteli do 21 dní od příletu.

0: Posloucháte Signál Radio, kde vám hrajeme to nejlepší z 80. let a vždycky vám dáme něco, na co se můžete těšit, třeba zítřejší rozhovor. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislostí. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice, doktorem Jiřím Dvořáčkem, vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich debatu si můžete poslechnout u nás na Signál Rádiu ve středu chvilku po 10. hodině.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádiu.

Miroš Birka a Atlantida na Signál rádiu. Za chvíli zahraje Lionel Richie, Eurythmics nebo třeba John Wade. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a užívejte hezké dopoledne.

0: Softail, chviličku před polednem na Signál rádiu. Za moment to nejlepší z 80. let. Hrát bude Bon Jovi, Bananarama nebo třeba Olivia Newton-John a John Travolta. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte na Praze 8, křižovatka ulic Kládví a Čimická. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Vytváří se nárazově krátké zdržení, tak s tím počítejte a jeďte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové poledne přeje Lucie Sinková, vítejte u dalších zpráv. Lidé se mohou pozítří, tedy ve čtvrtek 13. srpna o 13 hodin, zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a digitální informační agentura chtějí během testování získat data v podmínkách, které co nejvíce napodobí skutečnou souběžnou zátěž při volbách. Slunečné, teplé a suché počasí bez srážek přidělává starosti zemědělcům. Úroda obilovin má být kvůli vedru a suchu podle odhadů Českého statistického úřadu nejslabší za posledních 14 let. V případě řepky pak nejnižší za posledních 21. S propadem počítají i pěstitelé kukuřice či cukrové řepy. Výraznější zdražování potravin zatím podle ekonomů nehrozí. Americký prezident Donald Trump se při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře po určitou dobu ukrýval v kontejneru používaném na letištích pro dodávky jídla, aby mohl nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Uvádějí to americká média, podle kterých pak Trump z Turecka kvůli hrozbám ze strany Iránu neodletěl prezidentským speciálem, ale vojenským letadlem.
0: Co se děje v regionu?
2: Další jednání mají za sebou radní hlavního města. Na návrh Pirátů vrátili do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné, které tak bude moci fungovat i nadále. Vedení Prahy opět vybralo také v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Český rekordman na značkařské dvoustovce Čejka obsadil 8. místo. Knedla byl o více než sekundu pomalejší než Čejka a skončil 15. Ve večerním bloku se kromě Čejky s Knedlou představí i Barbora Sémanová a Barbora Janíčková ve finále na 100 metrů volný způsob.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je jasný nebo skoro jasný, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihu Moravy i kolem 30. Tolik zprávy, počasí a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin, 2 minuty. Stavba, která překlenula hluboké údolí. Tomu se bude věnovat David Černý v pořadu Miluju Prahu už za chvíli. Nejdřív pojďme hrát připravené Launa Brennigan na Signál Rádiu. Hezké úterní odpoledne, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let, ve kterém za chvíli budeme pokračovat. Teď už David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si povíme o největším pražském mostu a vlastně o jedné z vůbec největších pražských staveb. Tento most překvapivě nepřekračuje Vltavu. Klene se ve výšce více než 40 metrů nad Nuselským údolím a překonává daleko skromnější tok, totiž Botič. O mostě, který by překlenul hluboké Nuselské údolí, se mluvilo už od konce 19. století. První návrh vypracoval už v roce 1893 inženýr Jaroslav Marianko. Navrhl ocelový most. Projekt byl ale zamítnut jako příliš drahý a technicky nerealizovatelný. O 10 let později spolek architektů a inženýrů vyhlásil první neoficiální soutěž a vznikaly neuvěřitelné až fantastické návrhy. Například most se secesním zdobením nebo most s kamennými oblouky, který připomínal monumentální římské akvadukty. Vše ale zůstalo jen na papíře. S rozvojem automobilismu se potřeba překlenutí Nuselského údolí ještě zvětšila. Už za první republiky vizionáři prosazovali, aby byl most dvoupatrový, tak jako je to dnes, kdy horní patro slouží autům a chodcům a spodní uzavřené patro bylo připravené pro podpovrchovou tramvaj. Skutečný zlom ale nastal až po válce na konci 50. let. Na Pankráci se začala plánovat masivní výstavba panelových sídliš pro desítky tisíc lidí. Bez mostu by doprava z této oblasti skolabovala. Z architektonické soutěže vzešel vítězný současný koncept minimalistické konstrukce z přepjatého betonu s 5 poli. Samotná stavba byla zahájena v roce 1967. Během stavby se ale objevil zásadní technický zádrhel. Původní návrh počítal s provozem lehkých tramvají či podpovrchové rychlodráhy české výroby. To ale změnilo rozhodnutí o nákupu sovětských souprav metra, které byly výrazně těžší, než na co byl most vyprojektován. Komplikaci vyřešil dodatečné vložení masivního ocelového roznášecího roštu o váze 822 tun do tubusu mostu, který zatížení těžkých vozů rozložil. Délka roštu, který se táhne po celé délce přemostění, je 485 metrů, což přineslo překvapivé komplikace. V době, kdy se most stavěl a testoval, byla nejvýznamnější československou rozhlasovou stanicí stanice Praha, která vysílala na středních vlnách s frekvencí 639 kHz, což odpovídá vlnové délce 469 metrů. Ve fyzice platí, že pokud má kovový vodič, v tomto případě ocelový rošt v mostě, délku velmi blízkou vlnové délce vysílaného signálu, začne fungovat jako téměř dokonalá, vysoce účinná anténa. Když inženýři v listopadu 1970 prováděli citlivá statická měření a zjišťovali, jak se most pod zátěží prohýbá a vibruje, jejich citlivé měřící přístroje napojené na ocelové části mostu totálně skolabovaly. Namísto jemných mechanických vibrací betonu totiž přístroje zaznamenávaly silný elektrický signál. Most doslova hrál. Kovový rož chytal vysílání stanice Praha s takovou intenzitou, že rozhlasový signál zcela přehlušil a znehodnotil veškerá vědecká měření. Měření a zátěžové zkoušky musely probíhat převážně v noci. Čekalo se na okamžik, kdy stanice Praha po půlnoci ukončila své pravidelné denní vysílání a nastalo rádiové ticho. Teprve pak přestala konstrukce fungovat jako anténa a technici mohli v klidu a přesně změřit, co potřebovali. Když byl most v roce 1970 dokončen, bylo potřeba otestovat jeho statiku a odolnost. A šlo se na to opravdu velkolepě. Do Prahy přijelo 66 tanků T-54 z Rakovnického pluku, které se seřadily na mostě těsně vedle sebe do 3 proudů. Tyto desítky tun těžké stroje pak na mostě popojížděly, brzdily a vytvářely vibrace, aby se ověřilo, zda konstrukce z přepjatého betonu zátěž vydrží. A výsledek? Most zkoušku zvládl na jedničku. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.

0: Eddie Grant na Signál Rádiu. Kdo a proč? Tak přesně to se dozvíte v ulicích Brna. Za moment přidám podrobnosti. Do té doby hrajeme připravené Nick Kershaw, Roxette nebo třeba Blondie.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

0: Úterý odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Brněnské zastávky dostávají nové informační cedule. Jde o projekt Muzea města Brna a dopravního podniku města Brna. Podrobnosti má Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den. Muzeum města Brna pokračuje v projektu Ulice kdo a proč. Ve spolupráci s dopravním podnikem města Brna spustilo projekt Zastávky kdo a proč. Jehož cílem je přiblížit cestujícím historické pozadí názvů zastávek městské hromadné dopravy. Jako první byla informačními tabulkami vybavena kompletní trasa tramvajové linky číslo 1, která zahrnuje 35 zastávek. Prochází městskými částmi Brno-Střed, Řečkovice, Mokrá Hora, Královo pole, Žabovřeský komín a Bystrc. Na ní padla volba právě kvůli tomu, že jde o nejdelší tramvajovou linku v Brně. Texty na tabulkách vycházejí z encyklopedie dějin města Brna a každá tabulka obsahuje také QR kód s odkazem na podrobnější informace. Postupně mají být tabulkami vybaveny všechny tramvajové zastávky ve městě. Pokud projekt získá kladnou odezvu, počítají oba partneři s jeho rozšířením i na autobusové a trolejbusové zastávky. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Za pár minut udeří 13. hodina, to znamená, že to naše hudební 80. léto bude pokračovat za moment. Připraven je Michael Jackson, Taylor Dane nebo třeba Boy George. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a já ještě přidám, jak to vypadá na silnicích.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Pozor, dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1 26. kilometr. Tady je nehoda 3 osobních vozidel a neprůjezdný levý jízdní pruh. Nárazově se můžete zdržet. Další komplikace vás čeká na Praze 10, křižovatka ulic Bělocerkevská a Vršovická ve směru na Floru nebo Želivského. Tady je nehoda 2 osobních vozidel, částečně blokují dopravu. I tady se zdržíte. Šťastnou cestu.

0: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Signál Rádio, zprávy.
2: V jednu odpoledne hezký srpnový den stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Spotřebitelské ceny v Česku v červenci zrychlily. Meziroční růst na 1,7% z červnového 1,5%. Meziměsíčně stouply o žádná celá 0,6%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Inflaci táhly dolů pohonné hmoty. Opačně působily potraviny. Máslo bylo nejlevnější za 16 let a mléko od počátku sledování jeho ceny. V případě, že hladina Orlické přehrady poklesne o dalších 3,5 metru, bude muset povodí Vltavy zastavit její vyprazňování a minimální odtok z Vltavské kaskády začne zajišťovat Slapská přehrada ze zásobního prostoru. To je situace, ke které podle výpočtu může docházet jednou za 50 let. Estonsko zrušilo podporu v nezaměstnanosti pro mladé po škole a povinné vojenské službě. Na dávky mají nově nárok jen ti, kteří v předchozích 3 letech alespoň 8 měsíců pracovali a byli pojištěni. Kdo po škole nastoupí rovnou na vojnu a předtím dostatečně dlouho nepracoval, po jejím skončení podporu nedostane. Výjimku mohou mít mladí lidé, kteří potřebnou dobu odpracovali například během letních brigád.
1: Co se děje v regionu?
3: Na cestující v Praze čeká ode dneška další komplikace. Až do pátku 28. srpna nejedou tramvaje mezi zastávkami náměstí Bratří Synků a Spořilov. Dopravní podnik hlavního města v Chodovské ulici opravuje tramvajovou trať. Linky 4, 11, 24, 95 a 96 jedou po změněných trasách. Podnik zavedl náhradní autobusové linky s označením X11, 24 a 96. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: Jablonec si možná odloží ligový zápas, pokračuje Petr Plintovič.
4: Pokud fotbalisté Jablonce přejdou ve třetím předkole konferenční ligy přes Rigu, odloží si nedělní ligové utkání proti Bohemians. Odložený zápas by se hrál v Dělíčku ve středu 2. září. Jablonec úvodní duel proti Rize vyhrál doma 2-0. Odveta v Lotyšsku se hraje ve čtvrtek.
1: Signál Rádio, počasí.
2: Dnešní odpoledne bude jasné nebo polojasné. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na Signál Rádiu opět hudba 80.
1: Signál Rádio.
5: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde vám už za moment prozradím, co podporuje dlouhověkost. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start George Harrison, hezké odpoledne přeje Lukáš Frelich.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Taylor Dane na Signál rádiu. K ránu neodmyslitelně patří informace, které se hodí. Jednu dobrou radu prozradil Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Taky nedokážete začít den bez pořádného hrnku kafe? Nejste v tom sami, navíc je to dost prospěšné.
2: Zjistilo se, že pravidelné pití kávy podporuje dlouhověkost a aktivuje látky, které chrání naše tělo před některými chorobami. Hlavní ochranný účinek nemá kofein, ale rostlinné antioxidanty. A to znamená, že stejný pozitivní účinek na naše tělo má jak kofeinová, tak i bezkofeinová verze kávy. Nejlepší účinky jsou prokázané u předcházení Parkinsonovy nemoci, Alzheimera a údajně i zpomaluje stárnutí. Tak na co čekáte? Honem ke kávovaru.
0: Zítra bude Světový den slonů, slavit ho začneme ráno mezi 6 a 10.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Společnost vám dělá Signál Radio, kde si za chvíli připomeneme single, co jsme si nahrávali na pásku. Zatím napovím, že nás čeká pohled do roku 1988 a hitovka, která vznikala dost zvláštně. Elton John, Enigma nebo Sister Sledge vám zpříjemní čas v práci. Hezké odpoledne.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Radio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle hraje Signál Radio a před námi je vzpomínka na single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Radia.
0: Dnešní hitovka z archivu má dost kostrbatý příběh. Na začátku byla nahrána úplně jiná skladba, jenže když ji poslechl producent, řekl, že jsou v ní vokály nejhorší, co kdy slyšel. Kapela tak ponechala pouze začátek skladby a začala vymýšlet od začátku a moc to nešlo. Jenom rok dávali dohromady refrén. Single se stal oblíbeným hlavně v Británii a teď si ho připomeneme i my. Sigge Sigge Sputnik, Success.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Kamufláž, za 3 minuty bude 14 hodin. Tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let za moment. Phil Collins, Ray Parker Jr. nebo Duran Duran. Teď už nesmí chybět zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Bouralo se v Praze, na Opatovské ulici je nehoda dodávky s osobákem, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká na Praze 3, ulice Jana Želivského s křižovatkou Jeseniova. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem, vytváří se kolona, určitě se zdržíte. Tak s tím počítejte, ideálně pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále pěkné úterý přeje Lucie Sinková. Ve 14:00 jsou tu další zprávy. Voliči vládních a opozičních stran se v hodnocení české obrany schopnosti nepřekvapivě rozdělili do dvou protichůdných táborů. Z vládního bloku ale vybočují příznivci motoristů. Jen 37% z nich míní, že kabinet dává na obranu dost peněz. Zatímco mezi voliči SPD je to 76%. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Téměř 60% sportovních klubů pozoruje u dětí, které mají ve svých řadách nižší odolnost vůči stresu. Jejich zástupci to uvedli v průzkumu České unie sportu, do něhož se zapojili více než 2000 klubů a tělovýchovných jednot. Trenéři nebo funkcionáři pozorují problémy s koncentrací i motivací dětí pravidelně sportovat. Uvedla to Česká unie sportu v tiskové zprávě. Maďarský parlament bude volit nového prezidenta. Vládnoucí strana o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Hlasování se očekává právě v tuto chvíli.
0: Co se děje v regionu?
2: Praha 2 i letos chystá vinobraní na Grébovce. V pořadí už 19. ročník jedné z nejoblíbenějších podzimních akcí v metropoli se uskuteční v pátek 18. září na náměstí Míru a vyvrcholí v sobotu 19. bohatým programem v Grébovce. Vystoupí například Adam Mišík, skupina 100 zvířat a řada lokálních hudebních souborů a žáci základních uměleckých škol. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Výškař Jan Štefela ztroskotal na mistrovství Evropy v kvalifikaci. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu v Tokiu zvládl dnes v Birminghamu na podruhé 219 cm. Laťku ve výšce 223 cm už ale nepřekonal. V celkovém pořadí se vinou horšího zápisu zařadil na dělené 14. místo a do finálové 20. se nedostal. V rozbězích na 110 metrů překážek naopak uspěli oba čeští reprezentanti Jonáš Kolomazník i Štěpán Števko a postoupili do večerního semifinále.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní odpoledne bude jasné nebo polojasné. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy okolo 30. Na Signál Rádiu opět hudba 80.
0: Signál Rádio.
3: 14 hodin, 2 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Za chvíli prozradíme, kdy poprvé král popu předstoupil před veřejné publikum a nabídnul další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich, tady je Elise, hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

afraid of no ghosts.

0: Ray Parker Jr. teď s námi na Signál Rádiu. Uplynulo 57 let, kdy veřejnost mohla poprvé slyšet živě zpívat Michaela Jacksona. Do hudební minulosti nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Začínáme jednem, kdy mohl svět poprvé vidět naživo v akci budoucího krále popu. 11. srpna 1969 si 350 pozvaných hostů přišlo poslechnout novou akvizici Motown Records, bratrskou skupinu The Jackson 5. Vystoupení se uskutečnilo v klubu The Daisy v Beverly Hills a zbytek je historie.

Za druhou vzpomínkou se posouváme do roku 1984, kdy se na nejvyšší šprušli žebříčku Spojených států krotili duchové. Téma k tomuto 80-kovému kasovnímu trháku nahrál dříve studiový kytarista Marvina Gaye a Stevieho Wondera, pan Ray Parker Jr. Ten byl obviněn, že melodii okopíroval od kapely Huey Lewis and the News, konkrétně z písně I Want a New Drug. Tribunál ale nakonec rozhodovat nemusel, pánové našli společnou řeč mimo soudně.

Končíme 11. srpnový den teprve před 4 roky. David Bowie v něm byl vyhlášen nejvlivnějším britským umělcem za poslední půl století. V anketě Sky Arts, která zohledňovala stopu v hudební, filmové i módní sféře, za sebou nechal Spice Girls, Eltona Johna či Boy George.

0: Vangelis a Signál Radio. Jestli máte rádi čarodějné filmy, za chvíli si určitě přijdete na své, pozveme vás na výstavu. Do té doby pošlu další osmdesátky, Alanah Miles, Erasure nebo třeba Bengals. Tak užívejte odpoledne.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Za 4:45 je s vámi Signál Rádio. Do světa filmu, a to hodně známého filmu, nás teď vezme Honza Navrátil. Prozradit mohu snad jen to, že jde o film plný kouzel.
1: Hezký den, máte rádi příběh Harryho Pottera? Pokud ano, tak už začněte pomalu plánovat cestu na pražské výstaviště v Letňanech. Právě tady totiž otevřela výstava Harry Potter The Exhibition. Výstava je označována za dosud nejrozsáhlejší putovní projekt věnovaný právě světu Harryho Pottera a filmovým příběhům z kouzelnického univerza. Po světě už tato výstava přilákala více než 4 miliony návštěvníků. Zblízka se na ní můžete podívat na autentické rekvizity a také originální kostýmy a můžete i nahlédnout do zákulisí jejich vzniku. Výstava sází také na interaktivní technologie. Divák tak není pouze pozorovatelem, ale stává se součástí příběhu. Nechybí tak ani učebny plné rekvizit a digitálních prvků a aby toho nebylo málo, tak si tu můžete vyzkoušet také míchání lektvarů, přesazování mandragory anebo souboj s bubákem pomocí digitální hůlky. Na návštěvu výstavy máme docela dost času. V Praze bude až do 21. března příštího roku. Tak se v Letňanech zastavte. Hezký zážitek přeje Honza Navrátil.

0: Kytarové rytmy, chvilku před 15. hodinou, tady je Signál Rádio, hezké odpoledne. Za moment Rod Stewart, Simply Red nebo Secret Service. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte na jihu Brna, Hněvkovského ulice, hlásí nehodu dvou osobních vozidel, projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace je potom v Praze na Patočkově ulici, tady ve směru do centra u vjezdu do Strahovského tunelu. Havarovalo nákladní vozidlo s osobákem, nárazově se zdržíte do 5 minut. Šťastnou cestu.
1: Rozhovor. Signál Rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.
3: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký srpnový den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Sucho se na Moravě dále prohlubuje a je to poznat na stavu vodních toků. Hranici sucha už dosáhla polovina sledovaných míst v povodí řeky Moravy. Některé menší řeky, jako například Svitava, mají místy dokonce nulový průtok. Nedostatek strážek se začíná výrazně projevovat i na přehradách. Silničáři na D11 se poblíž Poděbrad spustili největší letošní dálniční opravu v Česku. Práce měly původně trvat 7 měsíců. Nakonec skončí v říjnu. Brýle na pozorování zatmění slunce jsou v e-shopech den před tímto astronomickým jevem vyprodané. Zájem o toto zboží předčil očekávání prodejců. Dodejme, že zatmění slunce bude v Česku viditelné zítra večer. Hvězdárny a řada dalších míst pořádá komentovaná pozorování, často spojená se sledováním meteorického roje Perseidy. Ceny ropy dnes pokračují v růstu. Severomořský Brent překročil hranici $90 za barel a vrátil se tak na úroveň z konce července. Podle analytiků slábnou naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy i na znovu otevření Hormuzského průlivu.
0: Co se děje v regionu?
2: Další jednání mají za sebou radní hlavního města. Na návrh Pirátů vrátili do takzvaného tržního řádu kulturní centrum Stalin u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné, které tak bude moci fungovat i nadále. Vedení Prahy opět vybralo také v tendru na dostavbu budovy Nová Palmovka na sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program nabídku společnosti POR. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Překážkáři Jonáše Klomazníka a Štěpána Štefka spojuje atletická disciplína i studium medicíny. Běhají hodně podobné časy. Na mistrovství Evropy v Birminghamu spolu bydlí na pokoji. Na 110 metrů překážek mají totožný osobní rekord a dnes také shodným časem postoupili do semifinále. Dodejme, že semifinále se uskuteční zítra před 9 hodinou večerní středoevropského času.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů Celsia. Na jihu Moravy okolo 12. A zítra většinou slunečno a letní teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě o něco chladněji. Maximálně 25 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Tři minuty po 15. hodině, hezké úterní odpoledne. Sportovní rekordy mohou klidně padnout i v tělocvičně. Víc odhalím za chvíli. S vámi stále Lukáš Frelich a posílám Counting Crew.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Gianna Nannini, teď s námi na Signál rádiu. V České knize rekordů budou zapsáni dva parťáci, kteří v posilovně v Brně strávili 24 hodin na veslařském trenažéru. Společně se střídali po 20 minutách a celkově urazili vzdálenost 331 kilometrů. Pokud byste chtěli vědět, co pomůže k takovému výkonu, jsou to banány, jontové nápoje a třeba ovesné vločky. Nicméně oba muži prozradili, že nejvíce dokáže nakopnout palačinka s nutelou. Takže až půjdete dneska si zacvičit, a už do posilovny nebo někam ven, nezapomeňte si vzít na zub něco sladkého.

0: Pohodová skladba od Simply Red teď zpříjemněla odpoledne na Signál rádiu. Je sice teprve úterý, ale proč se nepodívat na nějaké ty akce, které se budou konat o nadcházejícím víkendu? Mezinárodní pivní festival, krojované hody nebo vojenský den. Ve skutečnosti je toho mnohem, mnohem víc. To nejlepší, co můžete zažít, jsme vybrali a dali na náš web. Tak se třeba už teď mrkněte, ať máte dostatek času si vše pořádně naplánovat. signalradio.cz.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte Signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Eurythmics za 5 minut, 3:15, se mnou ve studiu nachystaná Terka Veselá, krásné odpoledne.
1: I tobě, ahoj Luky.
0: Zítra je Mezinárodní den mládeže, tak mě napadlo, že bychom mohli dát dohromady nějaké tipy, jak to oslavit.
1: Hele, já bych využila určitě toho, že je to zatmění slunce a vyrazila bych třeba, víš, jako takhle večer někam si sednout s nějakým.
0: Jakože mládež by byla romantická.
1: No, proč ne?
0: Může být.
1: Myslím
0: si, že by to tak jako mohlo být u třeba jedné třetiny.
1: Jo, mládeže. Ale tak zajít někam, veď, jako do parku, kde by byl výhled.
0: Právě. Mimochodem, když jsi u toho parku, skvělý nápad někde ve stínu pod stromem dát si deskovku.
1: Jo, já miluju deskovky, takže nebo to určitě karty. Doporučuji. Jo, žulíky.
0: No, já bych hrál radši prší, třeba přivolám déšť.
1: Nebo Uno, to je taky dobrý.
0: I když teda je otázka, jestli mě se ten svátek týká, když je to Mezinárodní den mládeže. No,
1: jasně, že jo.
0: Každopádně Terka s vámi dál po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně, užijte si zbytek úterku a zítra v 11 dopoledne se těším. Ahoj.

0: Za 5:04 jste se Signál rádiem, kde se schyluje ke konci jedné z mnoha osmdesátkových hodin. Hned to další odstartuje Baltimora, T-Pau nebo Michael Jackson, ale předtím rychlý náhled na silnice a zprávy Lucky Sinkové.
1: Signál rádio doprava.
0: Při 16. hodině se dejte pozor na D1 ve směru na Brno, kde se na 318. kilometru srazila dvě osobní auta a kde je tedy předpokládané lehké zdržení. Projíždějte tady opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký úterní den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Lidé se mohou ve čtvrtek v jednu odpoledne zapojit do veřejného zátěžového testu aplikace e-doklady. Ministerstvo vnitra a Digitální informační agentura chtějí získat data z podmínek, které nejvíce přiblíží skutečnou souběžnou zátěž jako při volbách. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka k tomu říká.
2: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
1: Nejméně 169 lidí zahynulo při včerejším zemětřesení v Kolumbii. Počet zraněných stoupl na více než 900. Otřesy podle Kolumbijské asociace hlavních měst regionů zničily 61 budov a poškodily 1575 domů. Počet obětí pravděpodobně ještě poroste. Stále totiž pokračuje pátrání po nezvěstných. Maďarský parlament dnes zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku novým prezidentem. Opozice volby bojkotovala. Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany TISA, která má v parlamentu více než dvoutřetinovou většinu.
0: Co se děje v regionu?
3: Národní památkový ústav chystá rekonstrukci objektu Pražské invalidovny. Barokní objekt v Praze 8, vystavěný v letech 1731 až 37 a v roce 2017 prohlášen za národní kulturní památku, před předáním stavbařům a zahájením prací otevře veřejnosti. Ta se do budovy bude moci podívat v sobotu 22. srpna. Prohlídka bude zdarma, je ale nutné si návštěvu rezervovat. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Sparty dnes čeká od 21 hodin odveta třetího předkola Ligy mistrů. Sledovat je bude i náš kolega Petr Plintovič.
4: Sparta kouše sobotní porážku v Mladé Boleslavi. Do Lyonu k odvetě třetího předkola Ligy mistrů si ale přivezla domácí výhru 2-1. Pokud by Sparťané zvládli odvetu a postoupili, narazili by ve čtvrtém předkole na lepšího z dvojice Fenerbahče Istanbul Šturm Štýrský Hradec.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů Celsia. Na jihu Moravy okolo 12. A zítra většinou slunečno a letní teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě o něco chladněji. Maximálně 25 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
5: Krásné odpoledne ze Signál Rádia, s vámi je Terka Veselá a samozřejmě osmdesátky. Už za okamžik si mikrofon převezmou Baltimora nebo T-Pau, ale ještě vás navnadím na téma, které probereme už za pár minut, a to dlouho očekávané zatmění slunce a roj Perseidu, které na obloze budeme moci sledovat už zítra. Tak si to nenechte ujít a já posílám hit Tarzan Boy.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Genesis a Jesus He Knows Me, to vám hrálo Signál Radio. Jak jste asi postřehli, už zítra se celý svět chystá na mimořádnou nebeskou podívanou. V našich končinách bude totiž k vidění částečné zatmění slunce a zároveň bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Na oba astronomické úkazy se chystají například ve Zlínském kraji. Více dodá Michal Vala z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
1: Letos nabídne Zlínský kraj mimořádnou podívanou. Ve středu 12. srpna se na letišti v Poličné u Valašského Meziříčí uskuteční hvězdný duel. Návštěvníci uvidí nejvýraznější částečné zatmění slunce od roku 1999 a po setmění také meteorický rej Perseid. Chybět nebude pozorování dalekohledy, doprovodný program ani stavba a vypouštění vlastních raket. Hvězdný duel začíná v 18 hodin a vstupné je dobrovolné.
0: V Česku a na Slovensku půjde o nejvýraznější zatmění až do roku 2075. Měsíc zakryje až 86% slunečního kotouče a úplné zatmění slunce bude pozorovatelné v oblasti Grónska, Islandu a ve Španělsku. U nás bude ale úplné zatmění k vidění až v roce 2081.

0: kapelou The Cars a hitem Drive jsme na Signál rádiu dojeli do pár minut před půl pátou. A protože pro vás ve vysílání máme mnohem více než jenom skvělou hudbu, ráda bych vás nalákala na rozhovor, který si budete moci poslechnout už zítra v 10 hodin dopoledne. A to rozhovor s doktorem a zároveň ředitelem psychiatrické léčebny Jiřím Dvořáčkem. Uslyšíte zajímavé povídání na téma závislostí, ale nepůjde tolik o závislosti například na alkoholu nebo drogách, ale především na moderních technologiích a digitálním světě. Tak se rozhovor, kterého se tentokrát zhostil kolega Luboš Dvořák, nenechte ujít už zítra po 10. hodině.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál rádiu. Vstávejte s námi. Signál rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: 8 minut po půl páté jste na vlnách 80. Signál rádia a budeme tak společně pokračovat až do celé, a to například s Lionelem Richiem, Queenama nebo Rickem Jasem. Tak se na ně počkejte.
1: Rozhovor Signál rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál rádiu ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál rádia.

0: Mike Oldfield s Bonnie Tyler nás na Signál Rádiu přesunuli ke sklonku 16. hodiny. My se teď společně koukneme na silnice a předáme slovo Lucce Sinkové. A potom už tu na vás budou čekat 80. od Paula Younga, Aby nebo Los Lobos.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu hlásí Štěrboholská spojka ve směru na Černý most, kousek za nájezdem z ulice Průmyslová. Srazila se tu osobní auto s nákladňákem, tak pravděpodobně počítejte se zpožděním. A ještě se přesuneme na Prahu 6, kde se stala nehoda v ulici Patočková mezi křižovatkami ulic Pod Královkou a Parléřova. Projíždějte tady opatrně a mějte pohodové cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsuším od roku 1961 a z hlediska spadlých srážek se vyvíjí ještě hůře než ten loňský. Zatímco první polovina loňského roku byla z hlediska srážek vůbec nejsuší, v loni v červenci se velký deficit srážek alespoň trochu zmírnil. Letos se naopak meteorologické sucho dál prohlubuje. Slovenská policie zadržela 44-letého Ivana Hazuchu, známého z českého dokumentárního filmu V síti o zneužívání dětí na internetu. Hazucha byl teď na Slovensku obviněn z trestného činu sexuálního zneužívání. V minulosti byl za podobný skutek odsouzen i v České republice. Libanonský parlament dnes zrušil trest smrti. Země se tak stala v arabském světě první, kde byl hrdelní trest oficiálně zrušen. Nahrazen má být nucenou tvrdou prací.
0: Co se děje v regionu?
2: V hlavním městě stále platí zákaz rozdělávání ohňů. Magistrát ho vydal na základě výstrahy meteorologů před nebezpečím požárů. Zakázáno je tak rozdělávat ohně v lesních porostech, lesoparcích, parcích a také na zahradách. Dále ve skladech sena nebo na zemědělských plochách. Rozděláváním ohně se rozumí třeba i kouření, používání pyrotechniky, pochodní a nebo letajících lampionů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Zítřejší zápas Super poháru UEFA v Salzburku nabídne tradiční souboj mezi úřadujícím vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy. Fotbalisté PSG budou usilovat o obhajobu trofeje, stejně jako před rokem narazí na anglického soupeře, jímž bude tentokrát Aston Villa. Utkání má výkop zítra v 21 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů Celsia. Na jihu Moravy okolo 12. A zítra většinou slunečno a letní teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě o něco chladněji. Maximálně 25 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: Pěkné odpoledne všem. Ze studia Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Máme tady pátou hodinu, ta sebou přináší další osmdesátky, tentokrát od Paula Younga, Aby nebo Los Lobos. A ke skvělé hudbě si přihodíme i tip na to, jak nejlépe připravit ovesné vločky. Takže jestli je to vaše oblíbená snídaně, už za chvíli si to nenechte ujít. Teď ale pohodový poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

Los Lobos, Alabamba, to je hit, který zaručeně probudí ve dne v noci. Ale třeba tak po ránu je přeci jenom nejlepší se nastartovat dobrou snídaní. A asi není nic jednoduššího, co vám dodá energii a zároveň vás to zasytí na delší dobu než ovesné vločky. A ještě více si to ulehčíte, když je prý namočíte už večer. Ráno totiž samozřejmě nejenom, že nemusíte nic vařit ani připravovat, ale namáčení má podle odborníku i další výhody, protože vločky tak zůstanou plné vlákniny, která zpomaluje trávení, takže energie z nich se uvolňuje postupně a hladina cukru v krvi tolik neskáče. Zároveň může namáčení pomoci tělu lépe vstřebat některé minerály, a to například železo a zinek. No a aby vás taková snídaně opravdu nastartovala, tak můžete samozřejmě přidat ovoce, ořechy, semínka a mnoho dalšího, protože právě kombinace vlákniny a bílkovin vás zasytí ještě na delší dobu. Teď si ale energii udržíme ještě o to déle, a to s hitem Lemon Tree. Tak pěkný poslech.

0: Letní odpoledne si užíváte s osmdesátkami Signal Rádia. Ještě větší teplo tu budeme mít už za chvíli z Plameny lásky od Fancyho, pak zazní i Alanis Morissette nebo Robin Gibb a nebude chybět ani hit z pásky, kterou přehrajeme na našem Magiči. Tak s námi buďte u toho.
1: Na Signal Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: To byl Robin Gibb a hit Juliet. Vy se vezete na vlnách Signál rádia, kde se teď osmdesátky přiblížíme ještě o něco více tím, že roztočíme magneťák.
1: Magneťák Signál rádia.
0: Dnes se připravte na dávku taneční energie, protože z magneťáku se dnes ponesou rytmy hitu Toy Boy od zpěvačky Sinity. Písnička vyšla v roce 1987 a v britské hitparádě se dostala až na čtvrté místo, čímž se stala druhým nejúspěšnějším singlem kariéry právě této zpěvačky. Za Toy Boy navíc stojí jedno z nejslavnějších producentských jmen osmdesátkového popu, Stock, Aitken a Waterman, což je trojice, která tehdy pomáhala tvořit hity třeba Kylie Minogue nebo Ricka Astleyho. A právě jejich typický taneční zvuk je v Toy Boy pořádně slyšet. Tak si pojďme připomenout jeden z největších hitů Sinity, Toy Boy.
1: Magneťák Signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Joe Cocker uzavírá 17. hodinu na Signal Radio. Dnes naposledy předá mikrofon Lucce Sinkové, která nám sdělí, co nového se stalo ve světě. A pak už se můžete těšit na další várku 80. v podání Tady Titi Karem, Tiny Turner nebo Glory Gaynor.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Předtím vším ale ještě dnešní poslední pohled na silnice. Jako první zamíříme do ulice Černokostelecká na Praze 10, kde je kvůli nehodě dvou osobních aut blokovaný pravý jízdní pruh ve směru do Strašnic. A pokud zrovna jedete po D1 ve směru na Ostravu, tak tam počítejte naopak s uzavřeným levým jízdním pruhem, a to na 192. kilometru. Buďte na sebe za volanty opatrní a mějte pohodové cesty pro dnešní podvečer.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vám nabídneme zajímavé povídání na téma závislosti. Dnes už totiž zdaleka nejde jen o alkohol nebo drogy. Stále častěji se mluví také o závislosti na moderních technologiích a digitálním světě. Léčebny se v posledních letech proměnily v moderní psychiatrické nemocnice a jednou z nejznámějších je Červený dvůr v jižních Čechách, kde často hledají pomoc i známé osobnosti. Za ředitelem nemocnice doktorem Jiřím Dvořáčkem vyrazil s mikrofonem náš kolega Luboš Dvořák. Jejich rozhovor vám nabídneme u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný úterní podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Důchodci zahltili banky a penzijní společnosti dotazy na vrácení státních příspěvků k penzijnímu spoření. Nárok se ale týká jen zhruba 16 tisíc lidí, kteří po přiznání starobního důchodu předčasně ukončili spoření a kvůli tomu o příspěvky přišli. O vrácení peněz musí požádat svou penzijní společnost a žádost je možné podat do konce ledna. Celkem by se mělo vrátit asi 60 milionů korun. Orlík pomáhá Vltavě každý den zvládat sucho. Jen za posledních 7 dní ale klesla hladina druhé největší české přehradní nádrže o 101 cm a očekává se, že bude dál klesat. U břehu jsou vidět další pozůstatky zaniklých vesnic i třeba mršina dvoumetrového sumce. Zásoby vody se tenčí k minimální hranici, takzvané hladině stálého nadržení. Zbývá 8,5 metru. Zítra večer bude z Česka viditelné výrazné částečné zatmění slunce. Začne kolem 7:45 večer, maximum nastane přibližně ve 8:45. Slunce bude při něm zakryté z více než 80% a na obloze může připomínat býčí rohy. Nejlepší výhled bude směrem k severozápadu, ideálně z vyvýšeného místa. Ještě připomeňme, že při pozorování je nutné použít speciální brýle. Běžné sluneční ani jiné improvizované pomůcky oči neochrání.
0: Co se děje v regionu?
2: 284 tisíc lidí si musí do konce letošního roku vyměnit svůj řidičský průkaz. Důvodem je konec platnosti dokladu. V Praze se tato výměna týká 31 718 průkazů. O nový doklad je možné požádat až 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Řešit tak je možné už i průkazy, kterým končí platnost na začátku listopadu. Samotná výměna z důvodu uplynutí platnosti je standardně zdarma. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA není spokojena s tím, kam se posunulo vyžívání videorozhodčích. Šéf rozhodčích UEFA Roberto Rossetti na setkání s vybranými novináři uvedl, že by se systém měl vrátit ke kořenům a dát zpět více pravomocí sudím na hřišti.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty 11 až 7 stupňů Celsia. Na jihu Moravy okolo 12. A zítra většinou slunečno a letní teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě o něco chladněji. Maximálně 25 stupňů. Tolik počasí, zprávy a teď opět hudba osmdesátek.
0: Signál Rádio.
3: To by byly dnešní zprávy. Děkujeme Lucce, že nás držela v obraze. S vámi je ale jinak stále Terka Veselá a já vás tímto moc zdravím. Jak jste asi všichni stačili postřehnout, dokonce o tom teď mluvila Lucka ve zprávách. Zítra nás čeká částečné zatmění slunce. Určitě si ho nenechte ujít, ale pro teď se nebudeme bavit o tomhle nadcházejícím, ale už uplynulém několik let zpátky, které zbarvilo oblohu právě 11. srpna. O něm tedy a mnoha dalších výročích už za chvíli kolega Jirka Svoboda. Dřív ale osmdesátky.
0: Signál Rádio, to nejlepší z osmdesátých let.

0: Před čtvrt na sedm jste v éteru mohli slyšet hit od Men Without Hats. Už za chvíli zazní Gloria Gaynor, Falco nebo Phil Collins, ale předtím ještě Jirka Svoboda a dnešní výročí.
1: Máte naladěné Signál Rádio. Dnes už je 11. srpna a to byl v roce 1866 den, kdy bylo otevřeno první kluziště pro kolečkové brusle. My teď zabruslíme do minulosti za dalšími událostmi, které stojí za připomínku.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 1999 u nás i v okolních státech na pár minut zastavil veškerý život. Všichni jsme pozorovali 90% zatmění slunce. Další takové zatmění bude u nás viditelné 7. října 2135. V roce 1989 sonda Voyager 2 objevila dva částečné prstence planety Neptun. V roce 1897 byl patentován šňůrkový vypínač. Zatáhnete jednou, lampička svítí, zatáhnete podruhé, lampička nesvítí. V roce 1882 začaly v Praze fungovat telefony. Telefonní síť čítala 11 linek. O 10 let později mělo v Praze telefon už 1000 lidí. A v tento den v roce 1805 byla u nás zavedena povinná školní docházka. Do školy museli děti ve věku od 6 do 12 let.

0: Užíváte si 80-kové léto na Signal Radio, které nám už je za chvíli kromě Phila Collinse zpestří i Richard Marx, Erasure nebo Gypsy Kings. A po nich i kolega Luboš Dvořák, který nás vezme na výlet do Tater. Tak s námi buďte i nadále.
1: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
2: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Krev v těle nám na Signál rádiu rozproudili Gypsy Kings s hitem Volare. A pokračovat v tom bude i kolega Luboš Dvořák, který nás vezme do Tatér.
1: Na Slovensku je stále co objevovat i obdivovat, a tak se mu letos opět věnoval 2 týdny dovolené mezi tatranskými velikány. Ne, že bychom byli hltači výškových kilometrů, ale touha podívat se do krajiny z výšky je vždy lákavá. Především, když tam jede lanovka. Třeba jako na Roháče v Západních Tatrách. Cestou ze Zuberce se dá dojet na obrovské placené parkoviště ski areálu Spálený žlab, odkud jede 6-sedadlový Roháčský expres pod Salatinskou dolinu. Na strmý hřeben už se musí pěšky. Rozhodnutí, co dál, většinou padne u horního bufetu. Je lanovkou i dolů, to má také své kouzlo a je to bezpečnější. Všude se dá platit kartou nebo QR kódem, takže bez front a znuděné obsluhy. Ušetřený čas s trmácením po skaliskách můžete strávit v nedalekém skanzenu Muzea Oravské dědiny a schladit se ve 3 sousedních jeskyních. Já dal přednost v kolibě s bojnickým haluškám s brinzou a slaninou. Pohodu na slovenských cestách přeje Luboš Dvořák.

0: Think I better dance now.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásný sluneční večer, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Terka Veselá. Odbyla nám 7. hodina, spolu s ní se tady vytvořil nový playlist 80. Můžete se tady těšit na Cyndi Lauper, Roxette nebo Hot Chocolate. A protože poslední dny sluníčko zase opravdu hřeje, je potřeba dodržovat pitný režim. Ne každému, ale chutná obyčejná voda, nebo to chce někdy prostě trochu změnu. Tak si za chvíli přečte pro zajímavý tip na to, jak ozvláštnit váš drink. Do té doby to nejlepší z 80. Pěkný poslech.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hot Chocolate nám hráli na Signal Rádiu, potěšili nás hitem You Sexy Thing, ale myslím, že v tomhle počasí by nás opravdová horká čokoláda jakožto nápoj potěšila o něco méně. Jelikož tu máme opět vlnu veder, tak to chce spíš něco osvěžujícího. A pokud vám už leze trochu krkem obyčejná voda a máte chuť na nějakou limonádu s ledem, mám pro vás tip na takový speciální led, a to z kokosové vody. Příprava je naprosto identická s přípravou klasického ledu, akorát místo vody do forem na led nalijete 100% kokosovou vodu. Ta obsahuje minerální látky, jako je draslík a hořčík, které se podílejí na hydrataci organismu a zároveň v sobě nemá žádný cukr. Takže právě ta může být zajímavým ozvláštněním letních drinků, to samozřejmě i v nezmražené podobě, ale když si kokosový led dáte například do ananasového džusu nebo do kávy, tak věřím, že osvěžení bude chutnat ještě o to lépe. A to stejně jako hit od Milli Vanilli.

0: Sandra zazněla v éteru Signál Rádia. Hudební štafetu Co nevidět předá Modern Talking, Four Non Bonds nebo Robertu Palmerovi a UB40. No a pak už se můžete těšit na písničku na přání. Takže až uslyšíte výzvu na signály pro radost, vytočte 910 260 910.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio. Radio CZ.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Pět minut před 7:45 ladíte Signál Rádio, kde přišel čas na písničku na přání.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Dneska budeme hrát podle posluchače Lukáše, který mi do studia zavolal pár minut zpátky, takže na telefonu už bohužel není, ale pro vás všechny, co zrovna posloucháte, posílá Petra Jandu a Nějak se vytrácíš, má lásko. Tak snad vám hit udělá radost stejně jako jemu. A já Lukáše ještě jednou moc zdravím a ať se písnička líbí. Hezký večer.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Pohodový večer, milí posluchači, s vámi je stále Terka Veselá. Máme tady 8 hodinu večerní, tu odstartujeme s Brucem Springsteenem, Boney M nebo Elton Johnem. A pak jak jinak než s kolegou Lukášem Bláhou, protože ani dneska nebudou samozřejmě chybět jeho signály hudební minulosti. Tak si je určitě nesmíte nechat ujít, ale nejdřív si užijte hit Hungry Heart.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Sametový hlas Eltona Johna vám zpříjemnil úterní večer a stejně tak vám ho teď zpříjemní i kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Začínáme jednem, kdy mohl svět poprvé vidět naživo v akci budoucího krále popu. 11. srpna 1969 si 350 pozvaných hostů přišlo poslechnout novou akvizici Motown Records, bratrskou skupinu The Jackson 5. Vystoupení se uskutečnilo v klubu The Daisy v Beverly Hills a zbytek je historie.

Za druhou vzpomínkou se posouváme do roku 1984, kdy se na nejvyšší šprušli žebříčku Spojených států krotili duchové. Téma k tomuto 80-kovému kasovnímu trháku nahrál dříve studiový kytarista Marvina Gaye a Stevieho Wondera, pan Ray Parker Jr. Ten byl obviněn, že melodii okopíroval od kapely Huey Lewis and the News, konkrétně z písně I Want a New Drug. Tribunál ale nakonec rozhodovat nemusel, pánové našli společnou řeč mimo soudně.

Končíme 11. srpnový den teprve před 4 roky. David Bowie v něm byl vyhlášen nejvlivnějším britským umělcem za poslední půl století. V anketě Sky Arts, která zohledňovala stopu v hudební, filmové i módní sféře, za sebou nechal Spice Girls, Eltona Johna či Boy George.

0: Don't worry, to zpívala Kim Appleby a vy se tím určitě můžete řídit a nebát se už zítra ráno zúčastnit soutěže, která u nás tento týden probíhá. Tentokrát je výhrou kniha Nevydařené Mikulášovy cestálie, která je skvělým letním čtením plným dobrodružství. A jelikož k otevřené knize se hodí i káva nebo čaj, dostanete i náš rádiový hrníček. Aby se tak ale stalo a povedlo, musíte se zapojit do kvízové hry Ano nebo ne a správně zodpovědět otázku. Tak poslouchejte ranní vysílání Jirky Svobody, já vám budu držet palce a kdyby cokoliv, tak koukněte na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio.

Ve 8:45 se dopřáváte to nejlepší z osmdesátek. Už za okamžik si ode mě převezmou mikrofon Casey and the Sunshine Band, Eurythmics nebo Miroš Birka, tak si s nimi užijte krásný večer a my se slyšíme zase zítra ve 4. Tak se mějte, ahoj.

Signály pro radost. Každý všední den dostanete příležitost zavolat k nám do Signál rádia, říci svůj vzkaz a my ho rádi odvysíláme. Až zazní výzva, zavolejte do studia na linku 910 260 910. Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu. Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

A mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu posloucháte online
1: na signálradio.cz.

když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,